Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme

Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: bez hrance najdu ostraku.
1: Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži začala rekonstrukce radniční věže. Otevřené brány zvou do kostelů a poutních míst. A přílepy obnoví tenisový kurt po více než 20 letech.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži začala rekonstrukce radniční věže na Velkém náměstí. Opravy zahrnují stavební i restaurátorské práce, jejichž cílem je zlepšit technický stav věže a zachovat její historickou podobu. Obnovou projdou omítky, kamenné i truhlářské prvky, střešní rekonstrukce a další historické části věže. Součástí rekonstrukce bude také oprava hodinového mechanismu a zabezpečení celé stavby. Stavební práce potrvají přibližně do června příštího roku. Po dobu rekonstrukce bude věž zakrytá ochrannou plachtou a pohyb v jejím okolí bude částečně omezen.
0: Kroměřížsko.
1: Ve Zlínském kraji odstartoval už 17. ročník projektu Otevřené brány. Až do konce září mohou návštěvníci zdarma navštívit vybrané kostely a další sakrální památky s komentovanými prohlídkami. Na Kroměřížsku je do projektu zapojen například kostel svatého Mořice v Kroměříži. Návštěvníci se zde mohou seznámit s historií, architekturou i duchovním odkazem těchto míst za doprovodu vyškolených průvodců.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos rozdělí více než 1,4 miliony korun na péči o zvláště chráněná území. Podporu získá 39 projektů zaměřených na údržbu luk, mokřadů a dalších cenných přírodních lokalit. Peníze pomohou například se sečením trávy, odstraňováním náletových dřevin nebo obnovou drobných tůní. Cílem je zachovat vzácné druhy rostlin a živočichů a pečovat o přírodní bohatství regionu i pro budoucí generace.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: V přílepech na Holešovsku se po více než 20 letech dočká obnovy tenisový kurt v areálu základní školy. Rekonstrukce přinese nový povrch, opravu zázemí i vybudování sociálního zařízení. Modernizace má zlepšit podmínky pro žáky školy i sportující veřejnost. Stavební práce by měly začít během září a hotovo by mělo být přibližně za 2 měsíce.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio
1: Kroměříž. Pýtal jsem se listou stromou, ako dlho rastu. Vraj tak dlho, ako ľudia, ty tam a ja zastup.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří Podzámeckou zahradu 3 miliony korun. V Bílanech vznikne nové biocentrum. A fotbalisté Zlína čekají další přípravné zápasy.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž letos přispěje 3 miliony korun na provoz, údržbu a revitalizaci Podzámecké zahrady. O finanční podpoře rozhodli zastupitelé. Peníze pomohou například s péčí o stromy, keře a živé ploty, obnovu parkovacího mobiliáře, výsadbou nové zeleně, údržbou vodních ploch i historického oplocení. Součástí práce bude také péče o zvířata nebo průběžná obnova cestní sítě. Podle radního Jiřího Kašíka je Podzámecká zahrada neodmyslitelnou součástí Kroměříže, kterou využívají místní obyvatelé i turisté. Město proto považuje za důležité na její údržbě dlouhodobě spolupracovat.
0: Kroměřížsko.
1: Místní část Bílany čeká proměna, která má pomoci přírodě i krajině. Kroměříž zde založí nové biocentrum o rozloze více než 4 hektary. Na místě přibude téměř 800 stromů, kolem 140 keřů a rozsáhlé zatravnění. Projekt má podpořit biodiverzitu, zadržování vody v krajině a zvýšit odolnost území vůči suchu. Práce by měly začít letos v srpnu a dokončeny mají být na podzim. Většinu nákladů pokryje evropská dotace.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos podpoří vznik 11 filmů, seriálů a dokumentů částkou 14 milionů korun. Peníze zamíří na projekty natáčené v regionu, které využívají místní prostředí, služby i tvůrce. Podporu získali například dokumenty o Baťovi, krajské nemocnici nebo film o Janu Amosi Komenském. Podle kraje investice pomáhají nejen kultuře, ale také místním firmám a ekonomice.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté FC Zlín pokračují v letní přípravě na nový ročník nejvyšší soutěže. Po víkendových přípravných utkáních je v následujících dnech čekají další zápasové prověrky, včetně soubojů se zahraničními soupeři. Trenérský tým postupně zapracovává nové hráče a ladí sestavu před startem ligové sezóny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den přejeme, krásný poslech. Pojďme na další informace nejen z našeho regionu. Nádvoří radnice v Kroměříži je znovu ožije tradičním letním kinem pod širým nebem. Promítat se bude obvykle v pondělí nebo v úterý, a to buď od 7:30 nebo od 9 hodin, takže diváky čekají večery s příjemnou atmosférou přímo v centru města. No, program nabídne například filmy jako Pět švestek, Dream Team, Princezna stokrát jinak, Neporazitelní, Forrest Gump, Přání k narozeninám, křtiny nebo třeba Někdo to rád v Plzni nebo Poberta. Vstupenky koupíte na místě tak hoďku před projekcí. Online předprodej startuje vždycky v pátek od 12 hodin na následující právě týden, tedy pondělí a úterý. No a když počasí nebude přát, pořadatelé promítání přesunou do klubu Starý pivovar nebo do kina Nad sklepí. Tak užívejte krásnou letní pohodu. To vám přeje Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Krásný den, pohodový poslech, tady jsou novinky na Rádiu Kroměříž. Otrokovický projekt Nové hurdisky získal ocenění v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2026 v kategorii Domy pro bydlení. Odbornou porotu zaujal hlavně tím, že městu přinesl nové dostupné nájemní bydlení a zároveň citlivě navázal na baťovskou architekturu místní části Baťov. Areál tvoří 3 dvoupodlažní domy se 42 byty, balkony nebo terasami, sklepními kojemi a klidným vnitroblokem se zelení. Součástí projektu jsou také chodníky, veřejné osvětlení, parkoviště s 51 místy a dětské hřiště. Nové hurdisky tak nejsou jen nové bytové domy, ale i krásné takové městské bydlení. Takže Stavba roku Zlínského kraje 2026, pokud jste sledovali, tak třeba možná zrovna tady bydlíte, tak gratulujeme. No a letíme dál na Rádiu Kroměříž. Krásný den přejeme.
2: Rádio Kroměříž ve Zlíně na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Příběh hraček neboli Toy Story je pohádka, co vychovala jednu celou generaci dětí a co směle pokračuje dál. Nyní dorazí do kin už pátý díl a představí svým divákům další strasti, co Woody a Buzz Raketák budou muset zvládnout. Oblíbená parta hraček se vrací v novém dobrodružství, které je postaví před výzvu odpovídající dnešní době. Woody, Buzz Raketák, Jessie i Vidlík zjišťují, že svět dětského pokoje už dávno není jen o fantazii a klasických hrách. Do jejich života vstupuje moderní technologie. Chytrý tablet ve tvaru žáby, přezdívaný Žabletka. A s ní i zcela nové pořádky. Toy Story 5 Příběh hraček přináší další kapitolu příběhu, který dokazuje, že opravdové přátelství a síla představivosti mají své místo i v digitální éře. Tak do nekonečna a ještě dál.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. To se nám to hvízdá. Ranní jízda na

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži začala rekonstrukce radniční věže. Otevřené brány zvou do kostelů a poutních míst. A přílepy obnoví tenisový kurt po více než 20 letech.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži začala rekonstrukce radniční věže na Velkém náměstí. Opravy zahrnují stavební i restaurátorské práce, jejichž cílem je zlepšit technický stav věže a zachovat její historickou podobu. Obnovou projdou omítky, kamenné i truhlářské prvky, střešní rekonstrukce a další historické části věže. Součástí rekonstrukce bude také oprava hodinového mechanismu a zabezpečení celé stavby. Stavební práce potrvají přibližně do června příštího roku. Po dobu rekonstrukce bude věž zakrytá ochrannou plachtou a pohyb v jejím okolí bude částečně omezen.
0: Kroměřížsko.
1: Ve Zlínském kraji odstartoval už 17. ročník projektu Otevřené brány. Až do konce září mohou návštěvníci zdarma navštívit vybrané kostely a další sakrální památky s komentovanými prohlídkami. Na Kroměřížsku je do projektu zapojen například kostel svatého Mořice v Kroměříži. Návštěvníci se zde mohou seznámit s historií, architekturou i duchovním odkazem těchto míst za doprovodu vyškolených průvodců.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos rozdělí více než 1,4 miliony korun na péči o zvláště chráněná území. Podporu získá 39 projektů zaměřených na údržbu luk, mokřadů a dalších cenných přírodních lokalit. Peníze pomohou například se sečením trávy, odstraňováním náletových dřevin nebo obnovou drobných tůní. Cílem je zachovat vzácné druhy rostlin a živočichů a pečovat o přírodní bohatství regionu i pro budoucí generace.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: V přílepech na Holešovsku se po více než 20 letech dočká obnovy tenisový kurt v areálu základní školy. Rekonstrukce přinese nový povrch, opravu zázemí i vybudování sociálního zařízení. Modernizace má zlepšit podmínky pro žáky školy i sportující veřejnost. Stavební práce by měly začít během září a hotovo by mělo být přibližně za 2 měsíce.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tady jsou novinky, informace na Rádiu Kroměříž. Zamíříme přímo do Kroměříže. Květná zahrada v Kroměříži nabídne během prázdnin rodinám s dětmi zahradní hernu u Králičího kopce. Program poběží každé prázdninové pondělí v červenci a srpnu. A to i ve svátečním čase vždy od 10 do 15 hodin. Děti i dospělí si mohou těšit na skládačky, hry, hříčky a tvoření, takže návštěva zahrady dostane hravější prázdninovou atmosféru. Rodiče musí děti doprovodit a účast stačí nahlásit při nákupu vstupenky na pokladně. Program návštěvníci zaplatí v rámci běžného vstupného do zahrady.
0: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Půjďme na novinky na Rádio Kroměříž. Jestli máte rádi Francii, tak foyer radnice v Kroměříži hostí výstavu francouzských výtvarníků. Lidé si tam mohou prohlédnout 17 děl od 6 autorů. No a ti se právě nechali inspirovat Francií. A výstava ale navazuje také na dlouhodobou spolupráci výtvarníků z partnerských měst vůbec. A hlavně připomíná, že přátelské vztahy mezi ať už Kroměříží a jakýmkoliv partnerským městem mohou fungovat i na velkou vzdálenost. Návštěvníci si mohou tuto krásnou francouzskou výstavu prohlédnout až do 31. července.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Pojďme na technologické novinky na rádiu Kroměříž. Čína zažívá rychlý boom elektrických nákladních aut a tamní mínusy elektromobility mizí mnohem rychleji než v Evropě. Původně výrobce stavebních strojů dnes patří k lídrům v prodeji elektrických traků a do roku 2026 počítá s desítkami tisíc prodaných vozů ročně. Firma expanduje do zahraničí, staví továrny také v Africe i Brazílii a míří na evropský trh. Chystá také investice do autonomního řízení a baterií, které půjde rychle měnit na speciálních stanicích. Podíl elektrických nákladáků v Číně roste tak rychle, že do pár let může tvořit polovinu všech prodejů.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: To se nám to hvízdá. Raní jízda na rádiu.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži přibudou další polopodzemní kontejnery. V Uherském Hradišti platí omezení v ulicích Lomená a Větrná. A nový zimní stadion v Uherském Hradišti bude spravovat městská společnost.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříži přibudou další polopodzemní kontejnery. Nová kontejnerová hnízda vzniknou v ulicích Třasoňova, Chropinská a Sokolovská. Celkem přibude 13 polopodzemních kontejnerů a z ulic zmizí zhruba 20 klasických plastových nádob. Stavební práce by měly být nejpozději do poloviny září. Podle vedení města mají nové kontejnery větší kapacitu, lépe zapadají do okolí a přispějí také k čistšímu vzhledu veřejného prostoru.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Hradišti platí omezení v ulicích Lomená a Větrná. Řidiči v Uherském Hradišti musí počítat s dopravním omezením v ulicích Lomená a Větrná v místní části Mařatice. Kvůli přeložce kabelů nízkého a vysokého napětí je část ulice Lomená dočasně uzavřena a omezení se dotýká také parkování. Dopravní opatření platí do 10. července. Řidiči by proto měli věnovat zvýšenou pozornost přechodnému dopravnímu značení.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj i letos finančně podpoří projekty Senior Pass a Rodinné pasy, které obyvatelům regionu přinášejí slevy na služby, volnočasové aktivity i nákupy. Programy aktuálně využívá téměř 28 000 lidí ze Zlínského kraje. Senior Pass je určen lidem starším 55 let, Rodinné pasy pak rodinám s dětmi. Kraj na jejich fungování letos přispěje částkou 315 000 korun. Peníze pomohou zajistit provoz aplikací, správu systému i další rozšiřování sítě míst, kde lze slevy využít.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Zastupitelé Uherského Hradiště schválili založení nové městské společnosti Správa sportovišť Uherského Hradiště. Ta bude od září zajišťovat provoz a správu nového zimního stadionu. Jehož otevření se připravuje. Město si od vzniku společnosti slibuje efektivnější řízení sportovního areálu a do budoucna nevylučuje ani správu dalších sportovišť.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pokud máte doma pejska, tak zbystřete. V Česku začala centrální evidence psů. Jediný oficiální registr, který má pomoct rychleji vracet ztracené psy domů, a nejen to. Registraci provede na žádost majitele veterinář, a to do 7 pracovních dnů, typicky při čipování štěněte nebo při nejbližším přeočkování psa proti vzteklině. Majitelé, kteří na přeočkování teprve čekají, zákon zatím neporušují, protože registr se bude doplňovat postupně zhruba 3 roky podle platnosti jednotlivých vakcín. Evidence bude obsahovat údaje o psovi, čipu, majiteli, očkování proti vzteklině a také možnost nahlásit ztrátu nebo nález psa. Kontrolu bude řešit veterinární správa a za nesplnění povinnosti hrozí fyzickým osobám pokuta až 50 tisíc korun, právnickým až 300 tisíc korun. Bez zápisu v centrální evidenci psa navíc nebude platit očkování proti vzteklině. Evidence má zároveň stížit nelegální chovy, protože chovatelé budou muset štěňata registrovat ještě před předáním novému majiteli. Takže to jsou novinky na Rádiu Kroměříž. Já si myslím, že tentokrát ku prospěchu nás všech a hlavně našich čtyřnohých miláčků. Buďte s námi, super muzika letí k vám.
2: Tato střechy napajedla, výrobce střešní krytiny a trapézových plechů, přijme do svého týmu pracovníka do výroby k obsluze strojů. Ranní směna, dobré mzdové ohodnocení, stravné a roční bonus. Další info na 724 287 778 nebo stato@statostrechy.cz.
3: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.
4: Pozdrav posluchačům Rádia Kroměříž a nový singl přináší skupina 44 v klidu.
5: Podává se káva? Dá si někdo kávu?
6: Cukr a bič, děkuji.
5: Tak to je v klidu.
7: 44 v klidu. Cukr a bič, rozbitý zámek a klíč.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový poslech Rádia Kroměříž, novinky frčí k vám jako vždycky, tentokrát zabrousdáme do Zlína. Tady se hledají nové způsoby, jak pečovat o městskou zeleň v době klimatických změn. Tady je aktuálně hlavně sucha a nejvyšších nároků na příjemné prostředí ve městě. Pomáhají mu s tím odborníci z partnerských měst, například v Maďarsku a Litvě v rámci projektu Green Cities. Společně řeší hlavně podporu biodiverzity, květnaté louky, přírodně blízkou údržbu zelených ploch a zapojení veřejnosti do péče o městské prostředí. Hosté se ve Zlíně seznámili například se starým hřbitovem, lesním hřbitovem, přírodními loukami, Boněckou, lokalitami v Malenovicích a všechmi možnými krásnými místami, například i centrálním parkem na jižních svazích, kde město rozvíjí vodní biotop a komunitní zahradu. Cílem takového krásného projektu je mít hlavně tady u nás pohodovou, příjemnou městskou zeleň, to si myslím, že každý ocení, ale získat také konkrétní doporučení, jak dál posílit zelenou infrastrukturu. Já si myslím, že než betonová džungle, tak ta zeleň nám tady tak nějak trošku líp prospívá. Takže držíme palec, doufám, že klimatické změny žádné velké nebudou a že ta zeleň poroste i v těchto velmi náročných podmínkách, tedy za dob sucha. Buďte s námi na Rádio Kroměříž. Super muzika letí k vám, to byly novinky a informace nejen z našeho regionu.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777-294-102.
1: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Krásný první červenec přejeme. Ano, dneska máme 1. července a tento den představuje vstup do hlavní letní sezóny. V českém kalendáři slaví svátek Jaroslava, tak přejeme všechno nejlepší. Přičemž mezi oblíbené alternativy varianty patří také Jaruše nebo Vesna dokonce. Právě na dnešek tradičně připadá začátek hlavních letních prázdnin pro žáky a studenty. No a zajímavostí je, že v roce například 1979 společnost Sony startovala prodej přenosného kazetového přehrávače Walkman. Já si myslím, že teď by měli zvednout všichni ruce. Doufám, že všichni dnešní generace ví, co je to Walkman. My starší poněkud samozřejmě ano. Ve světě si dnes taky připomínáme Mezinárodní den vtipů, takže si mezi sebou zavtipkujte. No a z historických událostí se k tomuto datu váže rok 1863, kdy během americké občanské války začala třídenní bitva u Gettysburgu, která výrazně ovlivnila další vývoj války ve prospěch Unie. 1. června roku 1916 pak během první světové války odstartovala bitva na Somě, jedna z největších a nejkrvavějších bitev v dějinách lidstva. Pokud dneska slavíte narozky nebo cokoliv, tak samozřejmě přejeme všechno nejlepší, s vámi je Rádio Kroměříž, no a pohodový den přejeme.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: To se nám to hvízdá. Ranní jízda na Rádiu Kroměříž. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži začala rekonstrukce radniční věže. Otevřené brány zvou do kostelů a poutních míst. A přílepy obnoví tenisový kurt po více než 20 letech.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži začala rekonstrukce radniční věže na Velkém náměstí. Opravy zahrnují stavební i restaurátorské práce, jejichž cílem je zlepšit technický stav věže a zachovat její historickou podobu. Obnovou projdou omítky, kamenné i truhlářské prvky, střešní rekonstrukce a další historické části věže. Součástí rekonstrukce bude také oprava hodinového mechanismu a zabezpečení celé stavby. Stavební práce potrvají přibližně do června příštího roku. Po dobu rekonstrukce bude věž zakrytá ochrannou plachtou a pohyb v jejím okolí bude částečně omezen.
0: Kroměřížsko.
1: Ve Zlínském kraji odstartoval už 17. ročník projektu Otevřené brány. Až do konce září mohou návštěvníci zdarma navštívit vybrané kostely a další sakrální památky s komentovanými prohlídkami. Na Kroměřížsku je do projektu zapojen například kostel svatého Mořice v Kroměříži. Návštěvníci se zde mohou seznámit s historií, architekturou i duchovním odkazem těchto míst za doprovodu vyškolených průvodců.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos rozdělí více než 1,4 miliony korun na péči o zvláště chráněná území. Podporu získá 39 projektů zaměřených na údržbu luk, mokřadů a dalších cenných přírodních lokalit. Peníze pomohou například se sečením trávy, odstraňováním náletových dřevin nebo obnovou drobných tůní. Cílem je zachovat vzácné druhy rostlin a živočichů a pečovat o přírodní bohatství regionu i pro budoucí generace.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: V přílepech na Holešovsku se po více než 20 letech dočká obnovy tenisový kurt v areálu základní školy. Rekonstrukce přinese nový povrch, opravu zázemí i vybudování sociálního zařízení. Modernizace má zlepšit podmínky pro žáky školy i sportující veřejnost. Stavební práce by měly začít během září a hotovo by mělo být přibližně za 2 měsíce.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den přejeme, krásný poslech. Pojďme na další informace nejen z našeho regionu. Nádvoří radnice v Kroměříži znovu ožije tradičním letním kinem pod širým nebem. Promítat se bude obvykle v pondělí nebo v úterý, a to buď od 7:30 nebo od 9 hodin. Takže diváky čekají večery s příjemnou atmosférou přímo v centru města. No, program nabídne například filmy jako Pět švestek, Dream Team, Princezna stokrát jinak, Neporazitelní, Forrest Gump, Přání k narozeninám, křtiny nebo třeba Někdo to rád v Plzni nebo Poberta. Vstupenky koupíte na místě tak hoďku před projekcí. Online předprodej startuje vždycky v pátek od 12 hodin na následující právě týden, tedy pondělí a úterý. No a když počasí nebude přát, pořadatelé promítání přesunou do klubu Starý pivovar nebo do kina Nad sklepí. Tak užívejte krásnou letní pohodu. To vám přeje Rádio Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: I na Hradišťsku jsme si blíž.
6: Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž.

a znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777 294 102.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži přibudou další polopodzemní kontejnery. V Uherském Hradišti platí omezení v ulicích Lomená a Větrná. A nový zimní stadion v Uherském Hradišti bude spravovat městská společnost.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži přibudou další polopodzemní kontejnery. Nová kontejnerová hnízda vzniknou v ulicích Třasoňova, Chropiňská a Sokolovská. Celkem přibude 13 polopodzemních kontejnerů a z ulic zmizí zhruba 20 klasických plastových nádob. Stavební práce by měly být nejpozději do poloviny září. Podle vedení města mají nové kontejnery větší kapacitu, lépe zapadají do okolí a přispějí také k čistšímu vzhledu veřejného prostoru.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Hradišti platí omezení v ulicích Lomená a Větrná. Řidiči v Uherském Hradišti musí počítat s dopravním omezením v ulicích Lomená a Větrná v místní části Mařatice. Kvůli přeložce kabelů nízkého a vysokého napětí je část ulice Lomená dočasně uzavřena a omezení se dotýká také parkování. Dopravní opatření platí do 10. července. Řidiči by proto měli věnovat zvýšenou pozornost přechodnému dopravnímu značení.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj i letos finančně podpoří projekty Senior Pass a Rodinné pasy, které obyvatelům regionu přinášejí slevy na služby, volnočasové aktivity i nákupy. Programy aktuálně využívá téměř 28 tisíc lidí ze Zlínského kraje. Senior Pass je určen lidem starším 55 let, Rodinné pasy pak rodinám s dětmi. Kraj na jejich fungování letos přispěje částkou 315 tisíc korun. Peníze pomohou zajistit provoz aplikací, správu systému i další rozšiřování sítě míst, kde lze slevy využít.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Zastupitelé Uherského Hradiště schválili založení nové městské společnosti Správa sportovišť Uherského Hradiště. Ta bude od září zajišťovat provoz a správu nového zimního stadionu. Jehož otevření se připravuje. Město si od vzniku společnosti slibuje efektivnější řízení sportovního areálu a do budoucna nevylučuje ani správu dalších sportovišť.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště. Levné matrace EU, kvalitní spánek i v letních vedrech
1: za super ceny. Levné matrace EU. Stato střechy napajedla, výrobce střešní krytiny a trapézových plechů, přijme do svého týmu pracovníka do výroby k obsluze strojů. Ranní směna, dobré mzdové ohodnocení, stravné a roční bonus. Další info na 724 287 778 nebo statozavináč statostrechy.cz.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Krásný den, pohodový poslech, tady jsou novinky na Rádiu Kroměříž. Otrokovický projekt Nové hurdisky získal ocenění v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2026 v kategorii Domy pro bydlení. Odbornou porotu zaujal hlavně tím, že městu přinesl nové dostupné nájemní bydlení a zároveň citlivě navázal na baťovskou architekturu místní části Baťov. Areál tvoří 3 dvoupodlažní domy se 42 byty, balkony nebo terasami, sklepními kojemi a klidným vnitroblokem se zelení. Součástí projektu jsou také chodníky, veřejné osvětlení, parkoviště s 51 místy a dětské hřiště. Nové hurdisky tak nejsou jen nové bytové domy, ale i krásné takové městské bydlení. Takže Stavba roku Zlínského kraje 2026, pokud jste sledovali, tak třeba možná zrovna tady bydlíte, tak gratulujeme. No a letíme dál na Rádiu Kroměříž. Krásný den přejeme.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. V minulosti byla Kroměříž důležitým vojenským městem. Během doby se vojenská přítomnost ve městě výrazně rozšiřovala. Hlavní strážní kasárna se nacházela na Velkém náměstí. Další kasárna se nacházela za Kovářskou bránou. Dále to byla kasárna na Novém Světě, Novosadech a na Střelnici. Později byla vybudována nová kasárna u Ostrého rohu. Po jejich vybudování byla zrušena kasárna na Velkém náměstí. Místo nich zde byl vybudován hotel Simon. Nevyhovující kasárna na dnešním náměstí Míru byla zbourána a místo nich byla postavena nová budova, kterou postavil kroměřížský stavitel Ladislav Mesenský. Dnes v této budově sídlí Justiční akademie. Před první světovou válkou v roce 1911 se z Kroměříže stalo významné posádkové město.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Svoz bioodpadu v Kroměříži bude přes prázdniny probíhat každý týden. Uherskohradišťská nemocnice radí, jak se připravit na cestu do zahraničí a Slovácko získalo útočníka Davida Puškáče.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž ve spolupráci se společností Biopas zavádí během letních prázdnin častější svoz biologického odpadu. Od 6. července do 28. srpna bude bioodpad vyvážen každý týden, a to v lichých i sudých týdnech. Ve většině lokalit zůstává svozový den stejný. Změna se týká pouze některých částí města, kde bude svoz v sudých týdnech přesunut z úterý na středu. Radnice opatření zdůvodňuje vyšším množstvím biologického odpadu v letních měsících.
0: Uherskohradišťsko.
1: Se začátkem prázdnin připomíná Uherskohradišťská nemocnice důležitost cestovní medicíny. Nový díl nemocničního podcastu Pulzování se věnuje očkování před cestami do zahraničí, prevenci infekčních onemocnění i doporučením pro cestovatele mířící do exotických destinací. Odborníci upozorňují, že vhodné je řešit případné očkování několik týdnů před odjezdem. Podcast je dostupný na webu nemocnice i podcastových platformách.
0: Zlínsko.
1: Dvě významné památky ze Zlínského kraje byly nominovány do letošního ročníku cen Národního památkového ústavu Petronium pro futuro. O hlasy veřejnosti usiluje obnovená Čiperova vila ve Zlíně a také zrekonstruovaný ostrov s čínským pavilonem v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Hlasování v kategorii Památky děkují probíhá na webu Národního památkového ústavu až do 20. září. O vítězi rozhodne veřejnost.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté Slovácka hlásí další posilu před novou sezónou. Do Uherského Hradiště přichází útočník David Puškáč, který naposledy působil v Jablonci. Klub si od zkušeného hráče slibuje zvýšení konkurence v ofenzivě a větší produktivitu v nadcházejícím ročníku.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Příběh hraček neboli Toy Story je pohádka, co vychovala jednu celou generaci dětí a co směle pokračuje dál. Nyní dorazí do kin už pátý díl a představí svým divákům další strasti, co Woody a Buzz Raketák budou muset zvládnout. Oblíbená parta hraček se vrací v novém dobrodružství, které je postaví před výzvu odpovídající dnešní době. Woody, Buzz Raketák, Jessie i Vidlík zjišťují, že svět dětského pokoje už dávno není jen o fantazii a klasických hrách. Do jejich života vstupuje moderní technologie. Chytrý tablet ve tvaru žáby, přezdívaný Žabletka. A s ní i zcela nové pořádky. Toy Story 5 Příběh hraček přináší další kapitolu příběhu, který dokazuje, že opravdové přátelství a síla představivosti mají své místo i v digitální éře. Tak do nekonečna a ještě dál.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti.

0: suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Rádio Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
3: Půjďme na novinky na Rádio Kroměříž. Jestli máte rádi Francii, tak foyer radnice v Kroměříži hostí výstavu francouzských výtvarníků. Lidé si tam mohou prohlédnout 17 děl od 6 autorů. No a ti se právě nechali inspirovat Francií. A výstava ale navazuje také na dlouhodobou spolupráci výtvarníků z partnerských měst vůbec. A hlavně připomíná, že přátelské vztahy mezi ať už Kroměříží a jakýmkoliv partnerským městem mohou fungovat i na velkou vzdálenost. Návštěvníci si mohou tuto krásnou francouzskou výstavu prohlédnout až do 31. července.
4: Posloucháte megahity milénia právě teď na Rádiu Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tady jsou novinky, informace na Rádiu Kroměříž. Zamíříme přímo do Kroměříže. Květná zahrada v Kroměříži nabídne během prázdnin rodinám s dětmi zahradní hernu u Králičího kopce. Program poběží každé prázdninové pondělí v červenci a srpnu. A to i ve svátečním čase vždy od 10 do 15 hodin. Děti i dospělí si mohou těšit na skládačky, hry, hříčky a tvoření, takže návštěva zahrady dostane hravější prázdninovou atmosféru. Rodiče musí děti doprovodit a účast stačí nahlásit při nákupu vstupenky na pokladně. Program návštěvníci zaplatí v rámci běžného vstupného do zahrady.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777 294 102.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži přibudou další polopodzemní kontejnery. V Uherském Hradišti platí omezení v ulicích Lomená a Větrná. A nový zimní stadion v Uherském Hradišti bude spravovat městská společnost.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži přibudou další polopodzemní kontejnery. Nová kontejnerová hnízda vzniknou v ulicích Třasoňova, Chropiňská a Sokolovská. Celkem přibude 13 polopodzemních kontejnerů a z ulic zmizí zhruba 20 klasických plastových nádob. Stavební práce by měly být nejpozději do poloviny září. Podle vedení města mají nové kontejnery větší kapacitu, lépe zapadají do okolí a přispějí také k čistšímu vzhledu veřejného prostoru.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Hradišti platí omezení v ulicích Lomená a Větrná. Řidiči v Uherském Hradišti musí počítat s dopravním omezením v ulicích Lomená a Větrná v místní části Mařatice. Kvůli přeložce kabelů nízkého a vysokého napětí je část ulice Lomená dočasně uzavřena a omezení se dotýká také parkování. Dopravní opatření platí do 10. července. Řidiči by proto měli věnovat zvýšenou pozornost přechodnému dopravnímu značení.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj i letos finančně podpoří projekty Senior Pass a Rodinné pasy, které obyvatelům regionu přinášejí slevy na služby, volnočasové aktivity i nákupy. Programy aktuálně využívá téměř 28 000 lidí ze Zlínského kraje. Senior Pass je určen lidem starším 55 let, Rodinné pasy pak rodinám s dětmi. Kraj na jejich fungování letos přispěje částkou 315 000 korun. Peníze pomohou zajistit provoz aplikací, správu systému i další rozšiřování sítě míst, kde lze slevy využít.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Zastupitelé Uherského Hradiště schválili založení nové městské společnosti Správa sportovišť Uherského Hradiště. Ta bude od září zajišťovat provoz a správu nového zimního stadionu. Jehož otevření se připravuje. Město si od vzniku společnosti slibuje efektivnější řízení sportovního areálu a do budoucna nevylučuje ani správu dalších sportovišť.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Pojďme na technologické novinky na rádiu Kroměříž. Čína zažívá rychlý boom elektrických nákladních aut a tamní mínusy elektromobility mizí mnohem rychleji než v Evropě. Původně výrobce stavebních strojů dnes patří k lídrům v prodeji elektrických traků a do roku 2026 počítá s desítkami tisíc prodaných vozů ročně. Firma expanduje do zahraničí, staví továrny také v Africe i Brazílii a míří na evropský trh. Chystá také investice do autonomního řízení a baterií, které půjde rychle měnit na speciálních stanicích. Podíl elektrických nákladáků v Číně roste tak rychle, že do pár let může tvořit polovinu všech prodejů.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Stato střechy napajedla, výrobce střešní krytiny a trapézových plechů. Přijme do svého týmu pracovníka do výroby k obsluze strojů. Ranní směna, dobré mzdové ohodnocení, stravné a roční bonus. Další info na 724 287 778 nebo statozavináč statostrechy.cz.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový poslech Rádia Kroměříž, novinky frčí k vám jako vždycky, tentokrát zabrousdáme do Zlína. Tady se hledají nové způsoby, jak pečovat o městskou zeleň v době klimatických změn. Tady je aktuálně hlavně sucha a nejvyšších nároků na příjemné prostředí ve městě. Pomáhají mu s tím odborníci z partnerských měst, například v Maďarsku a Litvě v rámci projektu Green Cities. Společně řeší hlavně podporu biodiverzity, květnaté louky, přírodně blízkou údržbu zelených ploch a zapojení veřejnosti do péče o městské prostředí. Hosté se ve Zlíně seznámili například se starým hřbitovem, lesním hřbitovem, přírodními loukami, Boněckou, lokalitami v Malenovicích a všechny možnými krásnými místami, například i centrálním parkem na jižních svazích, kde město rozvíjí vodní biotop a komunitní zahradu. Cílem takového krásného projektu je mít hlavně tady u nás pohodovou, příjemnou městskou zeleň, to si myslím, že každý ocení, ale získat také konkrétní doporučení, jak dál posílit zelenou infrastrukturu. Já si myslím, že než betonová džungle, tak ta zeleň nám tady tak nějak trošku líp prospívá. Takže držíme palec, doufám, že klimatické změny žádné velké nebudou a že ta zeleň poroste i v těchto velmi náročných podmínkách, tedy za dob sucha. Buďte s námi na Rádio Kroměříž. Super muzika letí k vám, to byly novinky a informace nejen z našeho regionu.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM.

0: Radio Kroměříž.
1: Krásný první červenec přejeme. Ano, dneska máme 1. července a tento den představuje vstup do hlavní letní sezóny. V českém kalendáři slaví svátek Jaroslava, tak přejeme všechno nejlepší. Přičemž mezi oblíbené alternativy varianty patří také Jaruše nebo Vesna dokonce. Právě na dnešek tradičně připadá začátek hlavních letních prázdnin pro žáky a studenty. No a zajímavostí je, že v roce například 1979 společnost Sony startovala prodej přenosného kazetového přehrávače Walkman. Já si myslím, že teď by měli zvednout všichni ruce. Doufám, že všichni dnešní generace ví, co je to Walkman. My starší poněkud samozřejmě ano. Ve světě si dnes taky připomínáme Mezinárodní den vtipů, takže si mezi sebou zavtipkujte. No a z historických událostí se k tomuto datu váže rok 1863, kdy během americké občanské války začala třídenní bitva u Gettysburgu, která výrazně ovlivnila další vývoj války ve prospěch Unie. 1. června roku 1916 pak během první světové války odstartovala bitva na Somě, jedna z největších a nejkrvavějších bitev v dějinách lidstva. Pokud dneska slavíte narozky nebo cokoliv, tak samozřejmě přejeme všechno nejlepší, s vámi je Rádio Kroměříž, no a pohodový den přejeme.
0: Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodeji kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
2: Největší muzika Kálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
3: www.radiokroměříž.cz

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Svoz bioodpadu v Kroměříži bude přes prázdniny probíhat každý týden. Uherskohradišťská nemocnice radí, jak se připravit na cestu do zahraničí a Slovácko získalo útočníka Davida Puškáče.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž ve spolupráci se společností Biopas zavádí během letních prázdnin častější svoz biologického odpadu. Od 6. července do 28. srpna bude bioodpad vyvážen každý týden, a to v lichých i sudých týdnech. Ve většině lokalit zůstává svozový den stejný. Změna se týká pouze některých částí města, kde bude svoz v sudých týdnech přesunut z úterý na středu. Radnice opatření zdůvodňuje vyšším množstvím biologického odpadu v letních měsících.
0: Uherskohradišťsko.
1: Se začátkem prázdnin připomíná Uherskohradišťská nemocnice důležitost cestovní medicíny. Nový díl nemocničního podcastu Pulzování se věnuje očkování před cestami do zahraničí, prevenci infekčních onemocnění i doporučením pro cestovatele mířící do exotických destinací. Odborníci upozorňují, že vhodné je řešit případné očkování několik týdnů před odjezdem. Podcast je dostupný na webu nemocnice i podcastových platformách.
0: Zlínsko.
1: Dvě významné památky ze Zlínského kraje byly nominovány do letošního ročníku cen Národního památkového ústavu Petronium pro futuro. O hlasy veřejnosti usiluje obnovená Čiperova vila ve Zlíně a také zrekonstruovaný ostrov s čínským pavilonem v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Hlasování v kategorii Památky děkují probíhá na webu Národního památkového ústavu až do 20. září. O vítězi rozhodne veřejnost.
0: Rádio Kroměříž, sport.
1: Fotbalisté Slovácka hlásí další posilu před novou sezónou. Do Uherského Hradiště přichází útočník David Puškáč, který naposledy působil v Jablonci. Klub si od zkušeného hráče slibuje zvýšení konkurence v ofenzivě a větší produktivitu v nadcházejícím ročníku.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pokud máte doma pejska, tak zbystřete. V Česku začala centrální evidence psů. Jediný oficiální registr, který má pomoct rychleji vracet ztracené psy domů, a nejen to. Registraci provede na žádost majitele veterinář, a to do 7 pracovních dnů, typicky při čipování štěněte nebo při nejbližším přeočkování psa proti vzteklině. Majitelé, kteří na přeočkování teprve čekají, zákon zatím neporušují, protože registr se bude doplňovat postupně zhruba 3 roky podle platnosti jednotlivých vakcín. Evidence bude obsahovat údaje o psovi, čipu, majiteli, očkování proti vzteklině a také možnost nahlásit ztrátu nebo nález psa. Kontrolu bude řešit veterinární správa a za nesplnění povinnosti hrozí fyzickým osobám pokuta až 50 tisíc korun, právnickým až 300 tisíc korun. Bez zápisu v centrální evidenci psa navíc nebude platit očkování proti vzteklině. Evidence má zároveň ztížit nelegální chovy, protože chovatelé budou muset štěňata registrovat ještě před předáním novému majiteli. Takže to jsou novinky na Rádiu Kroměříž. Já si myslím, že tentokrát ku prospěchu nás všech a hlavně našich čtyřnohých miláčků. Buďte s námi, super muzika letí k vám.

Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

score.

0: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777-294-102.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži přibudou další polopodzemní kontejnery. V Uherském Hradišti platí omezení v ulicích Lomená a Větrná. A nový zimní stadion v Uherském Hradišti bude spravovat městská společnost.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříži přibudou další polopodzemní kontejnery. Nová kontejnerová hnízda vzniknou v ulicích Třasoňova, Chropiňská a Sokolovská. Celkem přibude 13 polopodzemních kontejnerů a z ulic zmizí zhruba 20 klasických plastových nádob. Stavební práce by měly být nejpozději do poloviny září. Podle vedení města mají nové kontejnery větší kapacitu, lépe zapadají do okolí a přispějí také k čistšímu vzhledu veřejného prostoru.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Hradišti platí omezení v ulicích Lomená a Větrná. Řidiči v Uherském Hradišti musí počítat s dopravním omezením v ulicích Lomená a Větrná v místní části Mařatice. Kvůli přeložce kabelů nízkého a vysokého napětí je část ulice Lomená dočasně uzavřena a omezení se dotýká také parkování. Dopravní opatření platí do 10. července. Řidiči by proto měli věnovat zvýšenou pozornost přechodnému dopravnímu značení.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj i letos finančně podpoří projekty Senior Pass a Rodinné pasy, které obyvatelům regionu přinášejí slevy na služby, volnočasové aktivity i nákupy. Programy aktuálně využívá téměř 28 000 lidí ze Zlínského kraje. Senior Pass je určen lidem starším 55 let, Rodinné pasy pak rodinám s dětmi. Kraj na jejich fungování letos přispěje částkou 315 000 korun. Peníze pomohou zajistit provoz aplikací, správu systému i další rozšiřování sítě míst, kde lze slevy využít.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Zastupitelé Uherského Hradiště schválili založení nové městské společnosti Správa sportovišť Uherského Hradiště. Ta bude od září zajišťovat provoz a správu nového zimního stadionu. Jehož otevření se připravuje. Město si od vzniku společnosti slibuje efektivnější řízení sportovního areálu a do budoucna nevylučuje ani správu dalších sportovišť.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. V minulosti byla Kroměříž důležitým vojenským městem. Během doby se vojenská přítomnost ve městě výrazně rozšiřovala. Hlavní strážní kasárna se nacházela na Velkém náměstí. Další kasárna se nacházela za Kovářskou bránou. Dále to byla kasárna na Novém Světě, Novosadech a na Střelnici. Později byla vybudována nová kasárna u Ostrého rohu. Po jejich vybudování byla zrušena kasárna na Velkém náměstí. Místo nich zde byl vybudován hotel Simon. Nevyhovující kasárna na dnešním náměstí Míru byla zbourána a místo nich byla postavená nová budova, kterou postavil kroměřížský stavitel Ladislav Mesenský. Dnes v této budově sídlí Justiční akademie. Před první světovou válkou v roce 1911 se z Kroměříže stalo významné posádkové město.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Stato střechy napajedla, výrobce střešní krytiny a trapézových plechů. Přijme do svého týmu pracovníka do výroby k obsluze strojů. Ranní směna, dobré mzdové ohodnocení, stravné a roční bonus. Další info na 724 287 778 nebo statozavináč statostrechy.cz.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Krásný den, pohodový poslech, tady jsou novinky na Rádiu Kroměříž. Otrokovický projekt Nové hurdisky získal ocenění v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2026 v kategorii Domy pro bydlení. Odbornou porotu zaujal hlavně tím, že městu přinesl nové dostupné nájemní bydlení a zároveň citlivě navázal na baťovskou architekturu místní části Baťov. Areál tvoří 3 dvoupodlažní domy se 42 byty, balkony nebo terasami, sklepními kojemi a klidným vnitroblokem se zelení. Součástí projektu jsou také chodníky, veřejné

0: osvětlení, parkoviště s 51 místy a dětské hřiště. Nové Hurděsky tak nejsou jen nové bytové domy, ale i krásné takové městské bydlení. Takže stavba roku Zlínského kraje 2026, pokud jste sledovali, tak třeba možná zrovna tady bydlíte, tak gratulujeme. No a letíme dál na Rádiu Kroměříž. Krásný den přejeme.
1: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
1: I na Hradišťsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Svoz bioodpadu v Kroměříži bude přes prázdniny probíhat každý týden. Uherskohradišťská nemocnice radí, jak se připravit na cestu do zahraničí a Slovácko získalo útočníka Davida Puškáče.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž ve spolupráci se společností Biopas zavádí během letních prázdnin častější svoz biologického odpadu. Od 6. července do 28. srpna bude bioodpad vyvážen každý týden, a to v lichých i sudých týdnech. Ve většině lokalit zůstává svozový den stejný. Změna se týká pouze některých částí města, kde bude svoz v sudých týdnech přesunut z úterý na středu. Radnice opatření zdůvodňuje vyšším množstvím biologického odpadu v letních měsících.
0: Uherskohradišťsko.
1: Se začátkem prázdnin připomíná Uherskohradišťská nemocnice důležitost cestovní medicíny. Nový díl nemocničního podcastu Pulzování se věnuje očkování před cestami do zahraničí, prevenci infekčních onemocnění i doporučením pro cestovatele mířící do exotických destinací. Odborníci upozorňují, že vhodné je řešit případné očkování několik týdnů před odjezdem. Podcast je dostupný na webu nemocnice i podcastových platformách.
0: Zlínsko.
1: Dvě významné památky ze Zlínského kraje byly nominovány do letošního ročníku cen Národního památkového ústavu Petronium pro futuro. O hlasy veřejnosti usiluje obnovená Čiperova vila ve Zlíně a také zrekonstruovaný ostrov s čínským pavilonem v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Hlasování v kategorii Památky děkují probíhá na webu Národního památkového ústavu až do 20. září. O vítězi rozhodne veřejnost.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté Slovácka hlásí další posilu před novou sezónou. Do Uherského Hradiště přichází útočník David Puškáč, který naposledy působil v Jablonci. Klub si od zkušeného hráče slibuje zvýšení konkurence v ofenzivě a větší produktivitu v nadcházejícím ročníku.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tady jsou novinky, informace na Rádiu Kroměříž. Zamíříme přímo do Kroměříže. Květná zahrada v Kroměříži nabídne během prázdnin rodinám s dětmi zahradní hernu u Králičího kopce. Program poběží každé prázdninové pondělí v červenci a srpnu. A to i ve svátečním čase vždy od 10 do 15 hodin. Děti i dospělí si mohou těšit na skládačky, hry, hříčky a tvoření, takže návštěva zahrady dostane hravější prázdninovou atmosféru. Rodiče musí děti doprovodit a účast stačí nahlásit při nákupu vstupenky na pokladně. Program návštěvníci zaplatí v rámci běžného vstupného do zahrady.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.

0: Novinky na rádiu Kroměříž. Jestli máte rádi Francii, tak foyer radnice v Kroměříži hostí výstavu francouzských výtvarníků. Lidé si tam mohou prohlédnout 17 děl od 6 autorů. No a ti se právě nechali inspirovat Francií. A výstava ale navazuje také na dlouhodobou spolupráci výtvarníků z partnerských měst vůbec. A hlavně připomíná, že přátelské vztahy mezi ať už Kroměříží a jakýmkoliv partnerským městem mohou fungovat i na velkou vzdálenost. Návštěvníci si mohou tuto krásnou francouzskou výstavu prohlédnout až do 31. července.
1: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777 294 102.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži přibudou další polopodzemní kontejnery. V Uherském Hradišti platí omezení v ulicích Lomená a Větrná. A nový zimní stadion v Uherském Hradišti bude spravovat městská společnost.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži přibudou další polopodzemní kontejnery. Nová kontejnerová hnízda vzniknou v ulicích Třasoňova, Chropiňská a Sokolovská. Celkem přibude 13 polopodzemních kontejnerů a z ulic zmizí zhruba 20 klasických plastových nádob. Stavební práce by měly být nejpozději do poloviny září. Podle vedení města mají nové kontejnery větší kapacitu, lépe zapadají do okolí a přispějí také k čistšímu vzhledu veřejného prostoru.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Hradišti platí omezení v ulicích Lomená a Větrná. Řidiči v Uherském Hradišti musí počítat s dopravním omezením v ulicích Lomená a Větrná v místní části Mařatice. Kvůli přeložce kabelů nízkého a vysokého napětí je část ulice Lomená dočasně uzavřena a omezení se dotýká také parkování. Dopravní opatření platí do 10. července. Řidiči by proto měli věnovat zvýšenou pozornost přechodnému dopravnímu značení.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj i letos finančně podpoří projekty Senior Pass a Rodinné pasy, které obyvatelům regionu přinášejí slevy na služby, volnočasové aktivity i nákupy. Programy aktuálně využívá téměř 28 000 lidí ze Zlínského kraje. Senior Pass je určen lidem starším 55 let, Rodinné pasy pak rodinám s dětmi. Kraj na jejich fungování letos přispěje částkou 315 000 korun. Peníze pomohou zajistit provoz aplikací, správu systému i další rozšiřování sítě míst, kde lze slevy využít.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Zastupitelé Uherského Hradiště schválili založení nové městské společnosti Správa sportovišť Uherského Hradiště. Ta bude od září zajišťovat provoz a správu nového zimního stadionu. Jehož otevření se připravuje. Město si od vzniku společnosti slibuje efektivnější řízení sportovního areálu a do budoucna nevylučuje ani správu dalších sportovišť.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Příběh Hraček neboli Toy Story je pohádka, co vychovala jednu celou generaci dětí a co směle pokračuje dál. Nyní dorazí do kin už pátý díl a představí svým divákům další strasti, co Woody a Buzz Raketák budou muset zvládnout. Oblíbená parta Hraček se vrací v novém dobrodružství, které je postaví před výzvu odpovídající dnešní době. Woody, Buzz Raketák, Jessie i Vidlík zjišťují, že svět dětského pokoje už dávno není jen o fantazii a klasických hrách. Do jejich života vstupuje moderní technologie. Chytrý tablet ve tvaru žáby, přezdívaný Žabletka. A s ní i zcela nové pořádky. Toy Story 5 Příběh Hraček přináší další kapitolu příběhu, který dokazuje, že opravdové přátelství a síla představivosti mají své místo i v digitální éře. Tak do nekonečna a ještě dál.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
3: Stato střechy na Pajedla, výrobce střešní krytiny a trapézových plechů, přijme do svého týmu pracovníka do výroby k obsluze strojů. Ranní směna, dobré mzdové ohodnocení, stravné a roční bonus. Další info na 724 287 778 nebo stato@statostrechy.cz.
0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uhersko-Hradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový poslech Rádia Kroměříž, novinky frčí k vám jako vždycky, tentokrát zabrousdáme do Zlína. Tady se hledají nové způsoby, jak pečovat o městskou zeleň v době klimatických změn. Tady je aktuálně hlavně sucha a nejvyšších nároků na příjemné prostředí ve městě. Pomáhají mu s tím odborníci z partnerských měst, například v Maďarsku a Litvě v rámci projektu Green Cities. Společně řeší hlavně podporu biodiverzity, květnaté louky, přírodně blízkou údržbu zelených ploch a zapojení veřejnosti do péče o městské prostředí. Hosté se ve Zlíně seznámili například se starým hřbitovem, lesním hřbitovem, přírodními loukami, Boněckou, lokalitami v Malenovicích a všechmi možnými krásnými místami, například i centrálním parkem na jižních svazích, kde město rozvíjí vodní biotop a komunitní zahradu. Cílem takového krásného projektu je mít hlavně tady u nás pohodovou, příjemnou městskou zeleň, to si myslím, že každý ocení, ale získat také konkrétní doporučení, jak dál posílit zelenou infrastrukturu. Já si myslím, že než betonová džungle, tak ta zeleň nám tady tak nějak trošku líp prospívá. Takže držíme palec, doufám, že klimatické změny žádné velké nebudou a že ta zeleň poroste i v těchto velmi náročných podmínkách, tedy za dob sucha. Buďte s námi na Rádio Kroměříž. Super muzika letí k vám, to byly novinky a informace nejen z našeho regionu.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Svoz bioodpadu v Kroměříži bude přes prázdniny probíhat každý týden. Uherskohradišťská nemocnice radí, jak se připravit na cestu do zahraničí a Slovácko získalo útočníka Davida Puškáče.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž ve spolupráci se společností Biopas zavádí během letních prázdnin častější svoz biologického odpadu. Od 6. července do 28. srpna bude bioodpad vyvážen každý týden, a to v lichých i sudých týdnech. Ve většině lokalit zůstává svozový den stejný. Změna se týká pouze některých částí města, kde bude svoz v sudých týdnech přesunut z úterý na středu. Radnice opatření zdůvodňuje vyšším množstvím biologického odpadu v letních měsících.
0: Uherskohradišťsko.
1: Se začátkem prázdnin připomíná Uherskohradišťská nemocnice důležitost cestovní medicíny. Nový díl nemocničního podcastu Pulzování se věnuje očkování před cestami do zahraničí, prevenci infekčních onemocnění i doporučením pro cestovatele mířící do exotických destinací. Odborníci upozorňují, že vhodné je řešit případné očkování několik týdnů před odjezdem. Podcast je dostupný na webu nemocnice i podcastových platformách.
0: Zlínsko.
1: Dvě významné památky ze Zlínského kraje byly nominovány do letošního ročníku cen Národního památkového ústavu Petronium pro futuro. Ohlasy veřejnosti usiluje obnovená Čiperova vila ve Zlíně a také zrekonstruovaný ostrov s čínským pavilonem v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Hlasování v kategorii Památky děkují probíhá na webu Národního památkového ústavu až do 20. září. O vítězi rozhodne veřejnost.
0: Rádio Kroměříž, sport.
1: Fotbalisté Slovácka hlásí další posilu před novou sezónou. Do Uherského Hradiště přichází útočník David Puškáč, který naposledy působil v Jablonci. Klub si od zkušeného hráče slibuje zvýšení konkurence v ofenzivě a větší produktivitu v nadcházejícím ročníku.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. V minulosti byla Kroměříž důležitým vojenským městem. Během doby se vojenská přítomnost ve městě výrazně rozšiřovala. Hlavní strážní kasárna se nacházela na Velkém náměstí. Další kasárna se nacházela za Kovářskou bránou. Dále to byla kasárna na Novém Světě, Novosadech a na Střelnici. Později byla vybudována nová kasárna u Ostrého rohu. Po jejich vybudování byla zrušena kasárna na Velkém náměstí. Místo nich zde byl vybudován hotel Simon. Nevyhovující kasárna na dnešním náměstí Míru byla zbourána a místo nich byla postavena nová budova, kterou postavil kroměřížský stavitel Ladislav Mesenský. Dnes v této budově sídlí Justiční akademie. Před první světovou válkou v roce 1911 se z Kroměříže stalo významné posádkové město.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž. 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži přibudou další polopodzemní kontejnery. V Uherském Hradišti platí omezení v ulicích Lomená a Větrná. A nový zimní stadion v Uherském Hradišti bude spravovat městská společnost.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži přibudou další polopodzemní kontejnery. Nová kontejnerová hnízda vzniknou v ulicích Třasoňova, Chropinská a Sokolovská. Celkem přibude 13 polopodzemních kontejnerů a z ulic zmizí zhruba 20 klasických plastových nádob. Stavební práce by měly být nejpozději do poloviny září. Podle vedení města mají nové kontejnery větší kapacitu, lépe zapadají do okolí a přispějí také k čistšímu vzhledu veřejného prostoru.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Hradišti platí omezení v ulicích Lomená a Větrná. Řidiči v Uherském Hradišti musí počítat s dopravním omezením v ulicích Lomená a Větrná v místní části Mařatice. Kvůli přeložce kabelů nízkého a vysokého napětí je část ulice Lomená dočasně uzavřena a omezení se dotýká také parkování. Dopravní opatření platí do 10. července. Řidiči by proto měli věnovat zvýšenou pozornost přechodnému dopravnímu značení.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj i letos finančně podpoří projekty Senior Pass a Rodinné pasy, které obyvatelům regionu přinášejí slevy na služby, volnočasové aktivity i nákupy. Programy aktuálně využívá téměř 28 000 lidí ze Zlínského kraje. Senior Pass je určen lidem starším 55 let, Rodinné pasy pak rodinám s dětmi. Kraj na jejich fungování letos přispěje částkou 315 000 korun. Peníze pomohou zajistit provoz aplikací, správu systému i další rozšiřování sítě míst, kde lze slevy využít.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Zastupitelé Uherského Hradiště schválili založení nové městské společnosti Správa sportovišť Uherského Hradiště. Ta bude od září zajišťovat provoz a správu nového zimního stadionu. Jehož otevření se připravuje. Město si od vzniku společnosti slibuje efektivnější řízení sportovního areálu a do budoucna nevylučuje ani správu dalších sportovišť.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tady jsou novinky, informace na Rádiu Kroměříž. Zamíříme přímo do Kroměříže. Květná zahrada v Kroměříži nabídne během prázdnin rodinám s dětmi zahradní hernu u Králičího kopce. Program poběží každé prázdninové pondělí v červenci a srpnu. A to i ve svátečním čase vždy od 10 do 15 hodin. Děti i dospělí si mohou těšit na skládačky, hry, hříčky a tvoření, takže návštěva zahrady dostane hravější prázdninovou atmosféru. Rodiče musí děti doprovodit a účast stačí nahlásit při nákupu vstupenky na pokladně. Program návštěvníci zaplatí v rámci běžného vstupného do zahrady.
2: Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
3: Rádio Kroměříž.

0: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
1: Rádio Zlínského kraje. Rádio...

0: Rockový žvanec s Lupem na Rádiu Kroměříž.
1: Přátelé, na vlnách Rádia Kroměříž začíná další díl rockového žvance. Od mikrofonu vás zdraví Lupo a mým dnešním hostem je Pavel Langer, takzvaný Paja Líbačka z kapely Focus. Teď by měli zpozornět hlavně posluchači na Zlínsku a Uherskou Hradišťku, protože tahle kapela je tam hodně, hodně oblíbená. Plní sály, plní areály a jak znám Paju, tak to bude hodně, hodně peprné. Pajo, vítám tě a jdeme na to.
2: Líbačka, zdravím rockový žvanec, Rádio Kroměříž a Lupíku, hlavně tebe. Miluju tuhle práci.
1: Už nám to začíná, takže pojďme do první písničky. Teď jsem slyšel, to nové CDčko vlastně je skvělé a ty nám ho nějak představ a představ taky tu první písničku, kterou odpálíme dnešní rokový žvanec.
2: Věčně jsme mladí, takže dáme věčné děti. Protože dokud máma funí, tak já zůstanu u ní. Text napsal Jirka Novák, hudbu udělal taky. Točili jsme to v Uherském Hradišti a myslím, že to vyšlo moc dobře. Ta písnička pojednává o tom, jak jsou mladí prostě pohodlní. Nebudou si přece hledat něco, když můžou být doma. Maminka vyžehlí, vypere, uvaří, takže proč bych se někam hrnul? Mama hotel je mama hotel.
1: Já už popřeju jenom příjemný poslech, protože k tomu se nedá co dodat. Já už budu Páju jenom hlídat a myslím, že dneska budu hodně, hodně pískat. Příjemný poslech. Kapela Focus a skladba Věčné děti.

0: musím pochválit Jirku Nováka, protože muzika perfektní, ale bombastický text, který si po dnešním rokovém žvanci určitě posluchači budou broukat. Pájo, já se teď zeptám na další písničku, kterou bychom si mohli pustit, ale předtím ještě posluchačům řeknu, že už teď mě bolí bránice, protože během písničky tady jsem se řezal jak kůň. Ale jdeme do té další písničky s názvem, který už sám o sobě napovídá tomu, že to bude opět sranda.
1: Je to prdel, protože kudy tudy, vždycky máš na výběr. Vždycky, buď půjdeš nahoru, nebo dolů. Nahoru víme, že je kosa, já radši půjdu dolů, tam mám totiž víc kamarádů.
0: Správný rocker tam stejnak skončí, protože v podzemí tam je to teplíčko, ta vyhřátá virpulka, ty lehký děvy v ní a k tomu, když tam dojdeš za mnou i ty, Pájo, a budeš dělat ty jítrničky, klobásky, co víc si přát. Po případě ještě bublinky ve vodě.
1: Přesně tak, zabijeme prasátko, naděláme žvancu, to bude, to miluju tuhle práci.
0: Myslím, že se zhodnem, že se vlastně těšíme na ten posmrtný život.
1: Přesně tak.
0: Takže fokus a skladba kudy tudy, příjemný poslech.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: To, co tady během písniček zní, tak to je nesmrtelná komedie, kterou tady paní Líbačka vlastně předvádí. Aspoň, co tady, co se dá pustit ještě do eteru, pustíme.
3: Počkej, víš, jaký je rozdíl mezi ženskou a chlapem? Víš, proč si ženská po ránu prohrábne vlasy?
2: To bude zase kravina.
3: Protože nemá kule.
2: Já nestihl písknout. Uveď další věc.
3: Ta písnička, která teď přijde, to je čistě ze života jenom o žrádle. Protože láska prochází žaludkem a po sexu je to asi to nejlepší, co může být.
2: No ale teď o té písnice s názvem CCCC.
3: Já ti řeknu, proč to má takový název. Protože když chlap přijde domů a pěkně se napapá, lehne do peřin, tak co, začne chrápat. Ženské chudiny se nemůžou vyspat, takže co, ten její miláček, co tam leží vedle, si myslí, že to je Romeo, ale ten to má úplně, víš, kde? Na háku. Takže my vám přejeme krásný poslech a hlavně dobrou chuť, protože to je gastroporno.
4: Bože, v tom se nedá.

0: Můj dnešní host Pája Líbačka, frontman kapely Focus, není jenom zpěvákem a showmanem v jedné osobě, ale také hodinovým manželem, ale já bych Páju, když je doma manželka sama, určitě nepustil. V každém případě je to řezník, který dělá výborné zabíjačky, jitrničky, klobásky a tak dále. O tom bychom mohli taky požvanit, jestli teda chceš. A nemáš s tím problém vlastně spojit ty všechny tvé profese dohromady.
1: No, já s tím nemám problém, jo? Chápeš, když dělám zabíjačky a přijde tam taková 70-letá babička a já jí řeknu, mladá paní, co si dáte? Mně? A nebo tu polévku, nebo tu zabíjačku? A ona odejde a prostě jí pak řeknu, jako bylo to vynikající. Já říkám, babi, ale kdybyste viděla, co bude potom. To je lepší jak sex, když pojíte. No a ti řekne, ale já jsem stará. Já říkám, vy byste ještě zehnala ptáka z vajece.
0: S tebou se opravdu nedá normálně mluvit, takže jdeme na další písničku s názvem Big Beat is not dead. Kapela Focus, příjemný poslech. Ještě tady upozornění vlastně předtím, než to pustíme, protože Hanka se tam usmívá na mě z režie, že bych se tě měl zeptat, kdy jsi vlastně začal zpívat, aby jsme na to nezapomněli.
1: No, tak já jsem začal zpívat už v kostele. Už jsem začal zpívat v kostele, protože jsem ministroval, jo? A jestli chceš slyšet tu věc, co je tam, Já jsem do 7. třídy měl napsaný obor, že jdu na kněze. Pak se to zlomilo a je ze mě ten nejšikovnější slušný rocker.
0: Nedokážu si představit, jak může být, jak by mohl být Pavel Langer jako Pája Líbačka farářem, protože to do sebe totálně nejde.
1: Kamarády, já kdyby byl knězem, víš, co by bylo zakopaný děcek za faru.
0: Honem další písničku, jedeme na to.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Trochu vážněji dohrála písnička Big Bit Is Not Dead kapely Focus a mého dnešního hosta Pavla Langera, ale my jsme k té písni vlastně moc neřekli, tak zkusme ještě o tom.
3: Big Bit Is Dead. Tam je to prostě o tom, že každý týden vyjíždíme za vama pátky, soboty. Samozřejmě manželky dělají, že ne, ale jsou nasrané, doby nebyl, že jo? Ale to je jedno, jo? Prostě my tady se to zpívá o tom, že každý, a ty to znáš moc dobře, co ti budu vykládat, prostě vyjedeš, vrátíš se ráno, dáš jí huba na načelíčko, jdu se vyspat, protože večer jdu hrát dál. No a tak to prostě, tak to je o tom i ten život.
2: Já si pamatuju hodně, ale pamatuju taky ten váš začátek, ten váš start, kdy to vlastně bylo?
3: No tak zhruba už je to před 25 lety, ale s tím jsem přišel jenom já, že si chceme s klukama vzít partu lidí a jenom si tak v nedělu zabrinká 2-3 hodinky, no jo, jenže. Pak se rozjel ten vlak a jak se říká, z toho už nevyskočíš. No a tato písnička, co bude následovat, tak to je vlastně o mně, když já jsem byl ještě mladý a blbý. Jo, prej se ještě doteď, ale to nevadí, já to neřeším. Tady je prostě to, když jsem nastoupil v JZD. Já jsem ukončil učně, nastoupil jsem do JZD a kamaráde, dáš mi do ruky traktor, já bych oral i třeba 25-7. Víš o tom, proč se píše 25. hodina, když má den 24? Tu 25. píšeme na svačinu.
2: Teď si naznačil, že vlastně nehrajete pop rock nebo big beat, ale že hrajete i ten agrorock.
3: Agrorock, ano, přesně tak. Ale o tom to je, my jsme jasu jezidák a já se za to nestydím. Teď vyvážím hovna, koupil jsem hovno, cuc, kamaráde. Ten název mluví za vše. Vaše sračky, moje kačky. No tak to prostě je. Miluju tuhle práci.
2: Ale teď už si pojďme pustit tu další skladbu s názvem King of Agro. Focus, příjemný poslech.

0: Rock.
1: Teď bych rád vzpomněl na Čajdu s Hankou, protože to byl ten správnej rocker. Já bych mu poslal písničku, určitě zoznal taky.
0: Jestli myslíš Čajdu, kamaráde, to byl borec. A to byl hlavně srdcař, co si budeme vykládat. Dělal to všechno srdcem. Jak přišel na Motusy, tak přišel na nás a prostě byl v pohodě. Úplně v pohodě. Takový chlapů, kdyby bylo víc, tak ten Big Beat je úplně někde jinde.
1: On vlastně spřátelil strašně moc lidí a měl strašně moc kamarádů, hlavně kamarádek, a vždycky říkal, ve dvou se to lépe táhne.
0: Přesně tak, ve dvou se to lépe táhne. Ty chceš se mnou žít a já chci žít s tebou. A víš, jak je to, vždycky si pomáhejme. Na provázku je pindour a ty pěkně drzíš kozu. A tak to prostě je. V tom životě si musím pomáhat všichni. Já to miluju prostě.
1: Tak teď Čajdovi, píseň ve dvou a kapela Focus.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Další taková kuriozitka. Hráli jsme ve Slavičíně, náš bubení měl na starosti pyrotechniku, že jo? Měl pyrotechniku. Hráli jsme jednu písničku, už nevím jaká, a hlavně to byl Halloween. Takže jsme byli přeslečení, dělali jsme chemickou jednotku. Kamaráde, teď začaly, vyletěly samozřejmě ty petardy a nad náma začala hořet opona. Tak samozřejmě já jsem nabil, ještě ducha přítomně, vzal jsem hasičák, nabodl jsem, celé jsem to musel postříkat, byl to práškáč, dostalo se to úplně všude. Kluci zvukáři říkali, pane bože, do to stama dostane. Ale náš bubeník proběhlo mu první hlavou, říkal, hoši, já když jsem viděl, jak to hoří, tak jsem si jenom říkal, ty vole, jak budem všichni zavřený v tom kriminále. Jsme ve sprše a Langer nás tam všecky... Tadadada. Samozřejmě, pořádal to tam happy team, jo? A Dan šťastný přišel za náma a říká, hoši, co budeme dělat? A říkáme mu, kamaráde, to bude rozsudek. Jménem republiky. Pane šťastný, vy nebudete šťastný.
2: Teď si ovšem pustíme další vaši písničku z téhle desky s názvem Tóny změnit svět a tady je vidět, že Jirka, když vám vlastně aranžoval i ve studiu ty písničky, tak pomáhal vám s tím. Vy jste to natočili, ale je vidět, že Jirka tam vložil ten svůj pocit a je opravdu skvělá.
1: Ten se na tom fakt vyžil, jako se na to vyžil. A toto je taková písnička, jak bych to řekl, aj o něm, jo, protože tóny změní svět. Protože podívej se, co dokázali ty kapely, jo, podívej se, Michael Jackson, jo, a takové ty světoznámé kapely. Vždycky těm lidem něco dali, vždycky to v každém něco nechalo. A tady ta věc, tady tu věc, co udělal Jura, tak si myslím, že to dal ze sebe, jakože chce změnit, že i jeden člověk může něco dokázat. Tak to cítím aspoň já.
2: Vlastně Jirka opravdu tady zabodoval, protože v těch 8 tónech najít tolik pocitů je hodně velké.

0: umění.
1: Přesně tak. Jak se dám všechno. Když si poslechneš dobrou hudbu, tak se přece uvolníš, ne? Je to taková paráda. Teď si dáš cigárko, dáš si vínečko, pak dobře povečeříš, třeba takový stejček, pěkně, jemně prorostlý. A teď máš takový, tak jak se říká, mírně prosmažený kamaráde a pak si na to dáš vínečko.

0: Dozněla nám právě písnička s názvem Tony změnit svět kapely Focus a jejich CDčka Big Beat is not dead. Pavel Langer z Vanipaja Líbačka je vlastně můj dnešní host a také opravdu neřízená střela, kterou ukočírovat je pro mne dost veliký oříšek, ale to nevadí, protože v rokovém žvanci pro vlastně ten host musí ukázat tu svoji pravou tvář a Pavel Langer takový zkrátka je. On to valí ty vtipy jeden za druhým a kdybych to všechno sestříhal a pustil někdy ve večerních hodinách, tak opravdu posluchači Rádia Kroměříž by se smáli od začátku do konce. A jak vždycky v rokovém žvanci přemlouvám hosty, aby řekli nějaký ten muzikánský příběh, nějaký ten vtípek, tak tady musím opravdu Páju kočírovat tím opačným směrem, aby už brzdil.
1: Počkej, taky ti řeknu jeden takový vtípek, jo? To sexy taxi je o tom, že máš auto, ale já nevím, jestli si šel tento vtíp, ale letuška jde po letadle, ne, a ptá se. Prosím vás, dá si tady někdo něco ostřejšího, a to je přijde Garabovi. Dáte si něco ostřejšího? Ne, já za chvíli řídím. Takže tak to je a v tom životě sexy taxi. Já bych chtěl taky, jako já jsem si říkal, že bych rozjel další živnost, že bych udělal sexy taxi, ale to sexy taxi, už ten název o to napovídá a v té písničce je to jasně popsané. Ženská za volantem, krásná, no, v takové blůzičce, kamaráde, bradavky, jak jsem říkal, jak nejty z Titanicu, paráda, prostě sedneš a musíš být hotový. Pak si přehodíš roli, ty řídíš, ona je vedle a jak to asi tak dopadne? Jedině nádherný, děcka. Jedině užívat života naplno. Každý den.
0: Ježíšku na křížku, ty jsi šílený.
1: Já bych vám to řekl tak, já to říkám na plnou hubu, ale nemůžeme, protože Lupo říkal, musíš být prosím tě maximálně slušný, ano, protože to nevysíláme po 22. hodině, tam už by to bylo jedno, ale vysíláme to v 7 a už je 7:45, takže to hrozně letí a my to prostě musíme nějak ukočírovat. Děcka, fakt užívat ten život a naplno, úplně naplno, protože jsme tady hrozně krátce a hrozně ano jedno.
0: A sexy taxi kapely Focus právě dorazilo do rokového žvance. My si ho teď pouštíme a přejeme příjemný poslech.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Pustíme si další písničku a teď se nemohu zase nesmát, protože její název je Hodinový manžel a to je také jedno z povolání mého dnešního hosta, Páji Líbačky z kapely Focus, a on nám už něco veselého o téhle skladbě řekne.
2: Jo, a jak jsem ti říkal na začátku, už to není hodinu, už je to jenom vteřinový, ale je to krásné. A já bych tady chtěl hlavně pozdravit svoji dceru, která vyhrála Amose. A já jsem jí fandil a já říkám, že prostě tam něco ze mě je. Je celá šikovná po mně, samozřejmě po mamince taky, ale já se na ní fakt hrdý, co dokázala. Jo, děkuju Bohu za to, že tak dopadlo úplně super. Já jsem šťastný.
1: Wow, tak to gratuluji za celé rádio Kroměříž, za rokový žvanec, protože tohleto učitelské ocenění má hodně velkou váhu. Má dcera Eliška dělá papouští zoologické zahradě v Bošovicích a nechala mi tady nějaké volné vstupenky pro hosty, tak bych tvé dceři vlastně věnoval pár vstupenek do téhle krásné malé rodinné zoologické zahrady, která se jim rozrůstá a opravdu je to tam nádherné. Doporučuju to vlastně víceméně všem posluchačům. Běžte se tam podívat, stojí to za to, je to kousek od Brna a opravdu je to tam pěkné.
2: Děkuji.
1: Není zač, to je za to ocenění, ale přeju ji hlavně, ať není po tobě. Kolik má vlastně let?
2: 27.
1: Tak to je v pohodě.
2: No jak říká náš kytarista nejmladší, radši 2 roky sedět, než 3 roky čekat. Že já nejsem pedofil, já jsem jenom nedočkavý.
1: Už se řežou všichni, kdo jsou v režii, kdo tady vylezl, kdo tohle slyší, takže už se tady zastavují i pocestní.
2: Kamaráde, počkej, no a to je, jak vzpomněl tu kosu, tak Pražák se přistěhoval na dědinu, že jo? Takže blbý, že prostě, když si říká, hele Pražák, hele koukej, no, tak si zasadil zemáky, že jo? Samozřejmě nevěděl, co to dělá, tak si to musí vyrostnout, a je tam ta nati, jak říkáme tady u nás, že? A říká si, prosím tě, co s tím mám dělat s tu nati? A mu říká, já ti dám. Musíš jít kosu a musíš to posést. Jo, díky, ale choď rační brzo z rána, jo, ať tam ještě není tak vlhko a takové. Dobře, potkaju se za hodinu, ten ráno stává suseda, říká, susede, díky za radu, tak jsem si to posekl a měl jsem aj čas, tak jsem to vzal aj tobě.
1: Já vypínám mikrofony a jdeme na další písničku, kapela Focus, Hodinový manžel.

0: Než se nám vlastně povede dneska dochlámat do toho zdárného konce rokového žvance, tak tady jsem si všiml, že zpívá i nějaká holka. Mohl bys ju představit?
1: Ano, je tam, ano. Zuzka Šalášková, ta s náma chvíli jezdila a my děkujeme za to, že s náma byla, protože ta je úplně suprovní. Jak zpěvačka, jak holka. Já myslím, že ta bránice, jak tobě tady dneska vibruje celou tu hodinu, co jsme tady spolu, tak ona to samé. Úžasná holka, ona už teď s náma nejezdí, protože už má Mimčo, ale stará se o ty věci, ale pořád je v tom našem dění, pořád je už v té hudby a tak.
0: Nechtěl jsem to říct taky na plnou hubu, ale já se ani nedivím, že s váma nejezdí už.
1: No, manžel jí to zakázal, no, ale my to tady nesmíme říkat nahlas, ale jinak je to krásné, já to miluju prostě. Zuzi, líbačka. Ty říkáš, na co balíme ty ženské, ale víš, jak přijde tam taková 17letá a říká, pozdravuj tě maminka, já říkám, a tatínek ne, tatínek tě nemá rád.
0: No, zpívá nám ještě trochu času na ten závěr dnešního rokového žvance. Uvedeme si poslední písničku s názvem Vrať se mi, ale v každém případě ti, Pavlíku, musím dát jedničku s hvězdičkou a tentokrát to není jenom za muziku a za pokec, ale za ty bránice. Já už fakt nemohu. Pojďme do té poslední písničky.
1: Děkuju, jsi borec. Děkuju. Takže, děcka, já jsem si to užil tady s Lupíkem i v vašem rádiu, úplně úžasné. Najdete nás úplně všude, když najdete na naše stránky www.focusrock.cz, tam najdete, kde hrajeme, kde jsme hráli, všechno tam najdete, i naše písničky na Spotify najdete taky. A my se na vás už těšíme na dalších koncertech a hlavně děkuju rádiu Kroměříž a děkuju Lupíkovi, protože já myslím, že má bránicu dneska úplně jde jinde, než tam mám jet. Takže užívejte života naplno a líbačka.
0: Já jsem rád, že jsem to opravdu dneska přežil. Na dobrou bezbolestnou noc všem posluchačům rádia Kroměříž a rokového žvance posíláme písničku kapely Focus Vrať se mi. Pájo, o čem ta písnička je? A teď už trošku přibrzdíme.
1: Je to o zamilovaném páru, který se nemohl dát dohromady. Chodili spolu, pak se rozešli, jo, a on by se chtěl vrátit, ale prostě už to nejde. Vzpomíná na to, jaké to bylo krásné a chtěl by jí dostat zpátky, chtěl by jí líbat, chtěl by jí náručí, ale bohužel.
0: Naslyšenou!
1: Líbačka, čau!

0: Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži přibudou další polopodzemní kontejnery. V Uherském Hradišti platí omezení v ulicích Lomená a Větrná. A nový zimní stadion v Uherském Hradišti bude spravovat městská společnost.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži přibudou další polopodzemní kontejnery. Nová kontejnerová hnízda vzniknou v ulicích Třasoňova, Chropiňská a Sokolovská. Celkem přibude 13 polopodzemních kontejnerů a z ulic zmizí zhruba 20 klasických plastových nádob. Stavební práce by měly být nejpozději do poloviny září. Podle vedení města mají nové kontejnery větší kapacitu, lépe zapadají do okolí a přispějí také k čistšímu vzhledu veřejného prostoru.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Hradišti platí omezení v ulicích Lomená a Větrná. Řidiči v Uherském Hradišti musí počítat s dopravním omezením v ulicích Lomená a Větrná v místní části Mařatice. Kvůli přeložce kabelů nízkého a vysokého napětí je část ulice Lomená dočasně uzavřena a omezení se dotýká také parkování. Dopravní opatření platí do 10. července. Řidiči by proto měli věnovat zvýšenou pozornost přechodnému dopravnímu značení.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj i letos finančně podpoří projekty Senior Pass a Rodinné pasy, které obyvatelům regionu přinášejí slevy na služby, volnočasové aktivity i nákupy. Programy aktuálně využívá téměř 28 tisíc lidí ze Zlínského kraje. Senior Pass je určen lidem starším 55 let, Rodinné pasy pak rodinám s dětmi. Kraj na jejich fungování letos přispěje částkou 315 tisíc korun. Peníze pomohou zajistit provoz aplikací, správu systému i další rozšiřování sítě míst, kde lze slevy využít.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Zastupitelé Uherského Hradiště schválili založení nové městské společnosti Správa sportovišť Uherského Hradiště. Ta bude od září zajišťovat provoz a správu nového zimního stadionu. Jehož otevření se připravuje. Město si od vzniku společnosti slibuje efektivnější řízení sportovního areálu a do budoucna nevylučuje ani správu dalších sportovišť.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž ve Zlíně na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Pozdrav posluchačům Rádia Kroměříž a nový singl přináší skupina 44 v klidu.
2: Podává se káva? Dá si někdo kávu?
3: Cukr a bič, děkuji.
2: Tak to je v klidu.
4: 44 v klidu.
5: Cukr

0: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.
1: V našich srdcích rána řezná, nikdo krom nás vůbec nezná. Důvod, proč stala se tou vadou na kráse. Stále jsme dál v koutcích.

známek, než má jménu básník šrámek. Každý z nás nese si stopy svých obsesí, způsobených činy vrahů, našich dávných smutných vztahů a snění o šanci.

0: 88,2 FM Uhersko-Hradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Pro boha, sestři, dejte mi do zín. Tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, si nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku. Mojí duši, taky kostem.

Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž. Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Svoz bioodpadu v Kroměříži bude přes prázdniny probíhat každý týden. Uherskohradišťská nemocnice radí, jak se připravit na cestu do zahraničí a Slovácko získalo útočníka Davida Puškáče.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž ve spolupráci se společností Biopas zavádí během letních prázdnin častější svoz biologického odpadu. Od 6. července do 28. srpna bude bioodpad vyvážen každý týden, a to v lichých i sudých týdnech. Ve většině lokalit zůstává svozový den stejný. Změna se týká pouze některých částí města, kde bude svoz v sudých týdnech přesunut z úterý na středu. Radnice opatření zdůvodňuje vyšším množstvím biologického odpadu v letních měsících.
0: Uherskohradišťsko.
1: Se začátkem prázdnin připomíná Uherskohradišťská nemocnice důležitost cestovní medicíny. Nový díl nemocničního podcastu Pulzování se věnuje očkování před cestami do zahraničí, prevenci infekčních onemocnění i doporučením pro cestovatele mířící do exotických destinací. Odborníci upozorňují, že vhodné je řešit případné očkování několik týdnů před odjezdem. Podcast je dostupný na webu nemocnice i podcastových platformách.
0: Zlínsko.
1: Dvě významné památky ze Zlínského kraje byly nominovány do letošního ročníku cen Národního památkového ústavu Petronium pro futuro. O hlasy veřejnosti usiluje obnovená Čiperova vila ve Zlíně a také zrekonstruovaný ostrov s čínským pavilonem v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Hlasování v kategorii Památky děkují probíhá na webu Národního památkového ústavu až do 20. září. O vítězi rozhodne veřejnost.
0: Rádio Kroměříž, sport.
1: Fotbalisté Slovácka hlásí další posilu před novou sezónou. Do Uherského Hradiště přichází útočník David Puškáč, který naposledy působil v Jablonci. Klub si od zkušeného hráče slibuje zvýšení konkurence v ofenzivě a větší produktivitu v nadcházejícím ročníku.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Příběh hraček neboli Toy Story je pohádka, co vychovala jednu celou generaci dětí a co směle pokračuje dál. Nyní dorazí do kin už pátý díl a představí svým divákům další strasti, co Woody a Buzz Raketák budou muset zvládnout. Oblíbená parta hraček se vrací v novém dobrodružství, které je postaví před výzvu odpovídající dnešní době. Woody, Buzz Raketák, Jessie i Vidlík zjišťují, že svět dětského pokoje už dávno není jen o fantazii a klasických hrách. Do jejich života vstupuje moderní technologie. Chytrý tablet ve tvaru žáby, přezdívaný Žabletka. A s ní i zcela nové pořádky. Toy Story 5 Příběh hraček přináší další kapitolu příběhu, který dokazuje, že opravdové přátelství a síla představivosti mají své místo i v digitální éře. Tak do nekonečna a ještě dál.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž a megahity 90.

Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Legendární brouci The Beatles právě teď na Rádiu Kroměříž.

Večerní pohoda na Rádiu Kroměříž.

první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži přibudou další polopodzemní kontejnery. V Uherském Hradišti platí omezení v ulicích Lomená a Větrná. A nový zimní stadion v Uherském Hradišti bude spravovat městská společnost.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži přibudou další polopodzemní kontejnery. Nová kontejnerová hnízda vzniknou v ulicích Třasoňova, Chropiňská a Sokolovská. Celkem přibude 13 polopodzemních kontejnerů a z ulic zmizí zhruba 20 klasických plastových nádob. Stavební práce by měly být nejpozději do poloviny září. Podle vedení města mají nové kontejnery větší kapacitu, lépe zapadají do okolí a přispějí také k čistšímu vzhledu veřejného prostoru.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Hradišti platí omezení v ulicích Lomená a Větrná. Řidiči v Uherském Hradišti musí počítat s dopravním omezením v ulicích Lomená a Větrná v místní části Mařatice. Kvůli přeložce kabelů nízkého a vysokého napětí je část ulice Lomená dočasně uzavřena a omezení se dotýká také parkování. Dopravní opatření platí do 10. července. Řidiči by proto měli věnovat zvýšenou pozornost přechodnému dopravnímu značení.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj i letos finančně podpoří projekty Senior Pass a Rodinné pasy, které obyvatelům regionu přinášejí slevy na služby, volnočasové aktivity i nákupy. Programy aktuálně využívá téměř 28 tisíc lidí ze Zlínského kraje. Senior Pass je určen lidem starším 55 let, Rodinné pasy pak rodinám s dětmi. Kraj na jejich fungování letos přispěje částkou 315 tisíc korun. Peníze pomohou zajistit provoz aplikací, správu systému i další rozšiřování sítě míst, kde lze slevy využít.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Zastupitelé Uherského Hradiště schválili založení nové městské společnosti Správa sportovišť Uherského Hradiště. Ta bude od září zajišťovat provoz a správu nového zimního stadionu. Jehož otevření se připravuje. Město si od vzniku společnosti slibuje efektivnější řízení sportovního areálu a do budoucna nevylučuje ani správu dalších sportovišť.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. V minulosti byla Kroměříž důležitým vojenským městem. Během doby se vojenská přítomnost ve městě výrazně rozšiřovala. Hlavní strážní kasárna se nacházela na Velkém náměstí. Další kasárna se nacházela za Kovářskou bránou. Dále to byla kasárna na Novém Světě, Novosadech a na Střelnici. Později byla vybudována nová kasárna u Ostrého rohu. Po jejich vybudování byla zrušena kasárna na Velkém náměstí. Místo nich zde byl vybudován hotel Simon. Nevyhovující kasárna na dnešním náměstí Míru byla zbourána a místo nich byla postavená nová budova, kterou postavil kroměřížský stavitel Ladislav Mesenský. Dnes v této budově sídlí Justiční akademie. Před první světovou válkou v roce 1911 se z Kroměříže stalo významné posádkové město.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

Až to ráno poslední vstaneš, tak se rozhlédni, pak hoď přes plot všechno zlé daleko mezi stvoly.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Svoz bioodpadu v Kroměříži bude přes prázdniny probíhat každý týden. Uherskohradišťská nemocnice radí, jak se připravit na cestu do zahraničí a Slovácko získalo útočníka Davida Puškáče.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž ve spolupráci se společností Biopas zavádí během letních prázdnin častější svoz biologického odpadu. Od 6. července do 28. srpna bude bioodpad vyvážen každý týden, a to v lichých i sudých týdnech. Ve většině lokalit zůstává svozový den stejný. Změna se týká pouze některých částí města, kde bude svoz v sudých týdnech přesunut z úterý na středu. Radnice opatření zdůvodňuje vyšším množstvím biologického odpadu v letních měsících.
0: Uherskohradišťsko.
1: Se začátkem prázdnin připomíná Uherskohradišťská nemocnice důležitost cestovní medicíny. Nový díl nemocničního podcastu Pulzování se věnuje očkování před cestami do zahraničí, prevenci infekčních onemocnění i doporučením pro cestovatele mířící do exotických destinací. Odborníci upozorňují, že vhodné je řešit případné očkování několik týdnů před odjezdem. Podcast je dostupný na webu nemocnice i podcastových platformách.
0: Zlínsko.
1: Dvě významné památky ze Zlínského kraje byly nominovány do letošního ročníku cen Národního památkového ústavu Petronium pro futuro. O hlasy veřejnosti usiluje obnovená Čiperova vila ve Zlíně a také zrekonstruovaný ostrov s čínským pavilonem v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Hlasování v kategorii Památky děkují probíhá na webu Národního památkového ústavu až do 20. září. O vítězi rozhodne veřejnost.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté Slovácka hlásí další posilu před novou sezónou. Do Uherského Hradiště přichází útočník David Puškáč, který naposledy působil v Jablonci. Klub si od zkušeného hráče slibuje zvýšení konkurence v ofenzivě a větší produktivitu v nadcházejícím ročníku.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio
1: Kroměříž. Ahoj, tady je Bořík z kroměřížské kapely 44 v klidu. Poslechněte si náš nejnovější song a buďte naprosto v pohodě. A já? No,

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži přibudou další polopodzemní kontejnery. V Uherském Hradišti platí omezení v ulicích Lomená a Větrná. A nový zimní stadion v Uherském Hradišti bude spravovat městská společnost.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříži přibudou další polopodzemní kontejnery. Nová kontejnerová hnízda vzniknou v ulicích Třasoňova, Chropiňská a Sokolovská. Celkem přibude 13 polopodzemních kontejnerů a z ulic zmizí zhruba 20 klasických plastových nádob. Stavební práce by měly být nejpozději do poloviny září. Podle vedení města mají nové kontejnery větší kapacitu, lépe zapadají do okolí a přispějí také k čistšímu vzhledu veřejného prostoru.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Hradišti platí omezení v ulicích Lomená a Větrná. Řidiči v Uherském Hradišti musí počítat s dopravním omezením v